0: Utěkajme, už jde.
1: Dobrý den, pán sused. Dávno jsme se neviděli, to bychom mali oslavit.
2: Dobrý den.
1: Som rád, že jsme se stretli. Mohli bychom jít na výlet.
2: Ale víte, my jdeme meditovat.
1: Čo meditovat? Treba žít? Stále len pracujeme. Ale to mi nemůžete urobiť. Poďte. No. Já jsem dnes taký šťastný.

0: Utěkajme, už jde.
1: Dobrý den, pán sused. Dávno jsme se neviděli, to bychom mali oslavit.
2: Dobrý den.
1: Som rád, že jsme se stretli. Mohli bychom jít na výlet.
2: Ale víte, my jdeme meditovat.
1: Čo meditovat? Treba žít? Stále len pracujeme. Ale to mi nemůžete urobiť. Poďte, poďte. No, já jsem dnes taký šťastný.
3: Prízvuk. Ty nie si slova.
4: Nie.
3: Anint, ty si Italia.
4: No.
3: Il bianche dolce cino cantanto more. Počúvaj. Il bianche dolce cino cantanto more. Hadži, vieš, čo je to cino?
4: Nie.
3: Labuť. Labuť. A vieš, čo je to il bianco e dolce cino cantanto more?
4: Nie.
3: Biela sladká labuť spieva o smrti. Skúsime to ešte raz. Il bianco...

0: Lights of me. Je veux dire l'ordre d'un qui a donné plus nous.
1: Utěkajme, už jde.
2: Dobrý den, pán sused. Dávno jsme se neviděli, to bychom měli oslavit.
3: Dobrý den.
2: Som rád, že jsme se stretli. Mohli bychom jít na výlet.
3: Ale víte, my jdeme meditovat.
2: Čo meditovat? Treba žít? Stále len pracujeme. Ale to mi nemůžete urobiť. Poďte, poďte. No. Já jsem dnes taký šťastný.
4: Prízvuk. Ty nie si slova.
5: Nie.
4: Anint, ty si Italia. No. Il bianche dolce cino cantanto more. Počúvaj. Il bianche dolce cino cantanto more. Hadži, vieš, čo je to cino?
5: Nie.
4: Labuť. Labuť. A vieš, čo je to il bianco e dolce cino cantanto more?
5: Ne.
4: Biela sladká labuť spieva o smrti. Skúsime to ešte raz. Il bianco...